0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Určujeme rytmus v Bolce. Rádio MB.
2: Víc hitů než semaforů v Bolce.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Tak si představ, milý Tondo, navštívil jsem zase Prondo, autodílu skladem stovky, na Fabie, Octavie, Felicie, prostě všechno na Škodovky, i na auta jiných značek a hlavně všechno.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: kanalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. Vypni hlavu za

barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude. Radio MB.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Pohodové úterý. Město Mladá Boleslav podpoří hokejový klub Zápůjčkou. Cílem je stabilizace klubu. Zápůjčka bude poskytnuta na dobu 50 měsíců a splácena bude formou pravidelných měsíčních splátek. Poskytnutí je krokem, který má pomoci upevnit extraligový hokej v Bolce jako významnou součást sportovního, společenského i mládežnického života ve městě. Vodící psi budou se svými nevidomými pány po roce opět soutěžit v Liberci. 10. ročník akce, která bude po 6. i republikovým šampionátem, bude v centru krajského města tuto sobotu. Disciplíny netradiční soutěže navozují reálné situace z běžného městského provozu. Premiérově pro ně organizátoři využijí autobus.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbalisté už se připravují v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech amerických. Reprezentanti včera dorazili do New Yorku. Ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey, čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. Do šampionátu tým vstoupí v noci z 11. na 12. června a to soubojem s Koreou v Guadalajaře. Zprávy končí, je čas opět na muziku, pohodové úterý.
3: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
4: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Tak si představ, milý Tondo, navštívil jsem zase Prondo, autodílu skladem stovky, na Fabie, Octavie, Felicie, prostě všechno na Škodovky, i na auta jiných značek a hlavně všechno

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. Rytm.

0: hezký úterní den. Veřejnou dopravu a plynulost provozu v Bolce pomáhají zlepšovat také evropské peníze. Právě o využití prostředků z programu IT jednali v Praze zástupci Evropské komise, ministerstva dopravy a největších českých měst. Mladou Boleslav zastupoval vedoucí odboru řízení projektů Jiří Beránek. Město od roku 2022 získalo přes 230 milionů korun na rozvoj moderních telematických systémů. Inteligentní řízení dopravy dnes funguje na desítkách křižovatek a dokáže reagovat na aktuální dopravní situaci. Systém zároveň pomáhá autobusům MHD nebo vozidlům integrovaného záchranného systému, kterým usnadňuje průjezd městem. Právě mladoboleslavská telematika byla při jednání označena za jeden z úspěšných příkladů moderní dopravy v českých aglomeracích. Zástupci Evropské komise navíc začátkem května navštívili přímo Mladou Boleslav, kde se s fungováním systému osobně seznámili.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska. Mladoboleslavska.
2: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.prodejna.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude.
3: Radio MB.

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Přeju pohodový den. Zámecký park Kosmonosy čeká po rozsáhlé revitalizaci znovu otevření veřejnosti. Město včera představilo dokončené práce zástupcům regionu i partnerům projektu. Zámecký park by se měl veřejnosti otevřít 1. července. Slavnostní otevření je následně naplánováno na sobotu 5. září. Už tuto sobotu se uskuteční akce Veteránský okruh, která je nástupcem oblíbené akce Veteránem pod Bezdězem. Centrem bude stejně jako v loňském roce volnočasový areál Bakov nad Jizerou. Akce bude připravena jako orientační jízda. Příchozí se ale mohou těšit i na bohatý doprovodný program. Více čtěte na www.veteranskyokruh.cz nebo na našem webu.
0: Sportovní servis.
2: Předvýběr CZ Florbal Mladá Boleslav zahájil přípravu na sezonu 26-27. Kádr úřadujícího mistra Superligy opustili Adam Hemerka a Joachim Lund. Jedinou posilou je Michal Malec z hetriku Brno. Celkem má staronový šéf lavičky Jan Pazdera na startu přípravy k dispozici 23 hráčů. Zprávy končí, na řadě je opět muzika.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Don't Leave Me. Máme úterý 2. června, tady je Rádio MB, David u mikrofonu, 6 minut po 9. hodině dopolední, vysíláme živě. No a dneska je toho před námi opravdu hodně, moji milí, dopolední rozjezd tedy právě teď startuje. Budeme si v něm hrát samozřejmě 90, okořeněné taky nějakou tou novinkou, to je jasný. Po 11. hodině přivítáme hosta, nebude jim nikdo jiný než Tomáš Magnusek, režisér, ale taky bývalý učitel, anebo třeba politik, chcete-li. Tomáš Magnusek je autorem projektu filmu Bastardi, teď vyšel nový film, Kde Majer se jmenuje, i o tom se budeme bavit právě po 11. hodině. Tak zůstávejte dál s námi, jinak včera jste nám taky hodně volali a psali, jestli si můžete třeba zahrát, nebo no, nechat zahrát nějakou písničku. Samozřejmě můžete. Můžete mi zavolat během dnešního dopoledne, během 2 hodin, mezi 9 a 11 hodinou o nějakou tu písničku, kterou byste chtěli. Telefon sem ke mně do studia je jasnej, 608 125 300. Můžeme pokecat i o novým obličeji, novým faceu Rádia MB, který je samozřejmě na světě od včerejška. A co si budeme hrát v téhle hodině? Dáme Labouche nebo třeba taky Aquu. A z těch devadesátek, no, kdybychom si mohli dát třeba Fresh System You and Me, to bych byl taky rád, protože to je samozřejmě super kousek. Teď ale startujeme DJem Bobem, mějte krásný úterní den.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

máme 9 hodin a 19 minut. Samozřejmě pokračujeme dál. Meteorologové nám zase zveřejnili nějakou tu dlouhodobou předpověď. Léto podle nich začne bez extrémních výkyvů počasí a tropických teplot. Tropické třicítky se prý neočekávají. Počasí budou často doprovázet přeháníky nebo bouřky. No, tak uvidíme, jestli jim to tentokrát klapne nebo neklapne. Včera měl 49. narozeniny Ríša Krajčo, proto si teď dáváme Hollywood. A mimochodem, v příští hodině soutěžíme taky o valečovské léto, tak zůstávejte dál dobře naladěni, třeba v Hollywoodu.

jak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

Pokud rádi chodíte do knihovny v Mladé Boleslavi, tak pozor, na několik týdnů je to tam uzavřený, a to už od včerejšího dne. Musíte navštívit pobočku na severním sídlišti na škole Pastelka leda, protože právě hlavní budova knihovny prochází rekonstrukcí, no a zavřená by měla být až do září. Úterý 2. června pokračuje. Tady je Rádio MB. Trošku to zvolníme, než si dáme další 90, dáme Anastasiu. Best Days. Krásné dopoledne.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Kde končí signál, my

Tárny na Rádio MB. Mimochodem skupina Killian vznikla v roce 1973, no a právě tenhle single Don't Stop Believin' je vůbec jednou z nejslavnějších rockových skladeb všech dob, ale možná jste nevěděli, že po vydání v roce 1981 se v žebříčcích neumístila tak vysoko, jak by člověk čekal. Její popularita explodovala až o mnoho let později, a to díky seriálům, filmům a internetu. V roce 2024 se stala nejprodávanější digitální skladbou v historii Spojených států amerických. Tak možná i proto jsme ji právě teď zahráli.

0: Za 5 minut to bude 10. hodina dopolední, dáme si další aktuální zprávy, které pro nás dnes celý den až do 18. hodiny připravuje Roman. No a taky se můžeme podívat na to, jestli to dneska bude třeba na nějaký to posezení na zahrádce.
1: Kabát nebo kraťasy, tady je předpověď počasí.
0: Dnes jasno až polojasno, postupně ale čekáme až oblačno, ale přeháňky jen výjimečně a jestli se tedy ptáte, jestli to bude na tu zahrádku, na to posezení, tak bude. 21 až 26 stupňů Celsia. Takové budou dnes teploty.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

0: bylo 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Volnočasový areál Obora Park Kosmonosy informoval o začátku placené sezony. A to od včerejšího dne. Provoz bude probíhat ve stejném režimu jako loni. Podle ministra školství Roberta Plagy je příprava nového zákona o vysokých školách úkol, který nelze dále odkládat. Řekl to u příležitosti jmenování nových profesorů a zároveň apeloval na součinnost a podporu akademické obce.
3: Jako profesorky a profesoři tvoříte vrchol a garanci kvality vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti. Řada z vás jsou stávající nebo budoucí lídři ve vedení vysokých škol. Vaše součinnost a podpora bude tak klíčová a já věřím, že se nám podaří společně čelit výzvám a přirozeným nejistotám, které tato cesta přinese.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalový turnaj o pohár starosty města Benátky nad Jizerou Memorial Jaroslava Krále se bude hrát 26. a 27. června. Zúčastní se Mladá Boleslav, Jablonec, Vlašim a Dukla Praha. Boleslav v semifinále vyzve Duklu. Zprávy jsou za námi, je časopis na muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Zrovna nám vykopli Fun Factory, All For You, tady je Rádio MB, 8 minut po 10. úterý 2. června, no a pojďme se podívat na to, co bude hrát v téhle hodině. Dáme třeba 24-7, ICMC-ho, chybět nebude ani třeba Korona, skvělý hit, The Rhythm of the Night. Tak, ale přistál mi taky e-mail ve studiovém e-mailu info@radiomb.cz, tak se pojďme podívat, kdo nám píše. Píše Honza, který by chtěl poprosit, jestli by bylo možné zahrát písničku. Bylo by to pro manželku Helču, pro dceru Helču, taky pro všechny posluchače a taky prý pro nás do studia. Honza děkuje. Honzo, my děkujeme právě za tenhle mail. Kdybyste i vy chtěli nějakou tu písničku na přání, není problém. Můžete napsat třeba podobně jako Honza na info@radiomb.cz. Případně máme chat na webu, anebo můžete napsat i třeba zprávu na facebookové stránky radiomb.cz. Případně mi i zavolat do studia na 608 125 300. Teď tedy hrajeme pro Honzu, já taky určitě ještě připomenu, že už za hodinu, za necelou hodinu, bude naším hostem režisér, scénárista, učitel Tomáš Magnusek, který má na svědomí projekt Bastardi. Teď jsou noví v kinech, takže i o tom si popovídáme. Zůstávejte s námi, tady je Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál? My

0: Jana šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

do ráje jsme se vypravili z 24/7. No, naštěstí nemáme hlášeny žádné nehody z Mladoboleslavska, ale jenom uzavírky. Pozor na D10, a to na několika úsecích jsou uzavírky mezi 44. a 41. kilometrem ve směru na Prahu, pak mezi 58. a 53. opět ve směru na Prahu. I tam tedy dávejte pozor a máme uzavírku na D10, nebo uzavírku omezení, samozřejmě ve směru na Turnov mezi 58. a 66. kilometrem. No nic, my si pojďme dát další muziku. Tentokrát zazní čeština, Mona Lisa, Patrik Stoupa, jsme Rádio MB. Krásné úterý s datem 2. června 2026. Dopolední rozjezd.

kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz.

0: podporu a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál?
3: My jsme všude.
2: Rádio MB.

0: Eric Carmen, Hungry Eyes na rádiu MB. Hungry Eyes překladu, samozřejmě hladový oči. Luky, tak ten měl včera hladový hrdlo, je to tak? Čau.
1: Já nevím, že to musíš furt rozebírat. Ahoj. Čau. No tak se to opět malinko zvrtlo, ale no tak bylo hezký počasí nakonec, já jsem z toho měl radost a navíc jsme potřebovali jako i lehkej výklus po tom náročným víkendu, no ale dneska už si dám míň piv.
0: Já myslel pauzu a on si dá míň piv. Dobře, no. Tak přátelé, připomínám, máme 10 hodin a 30 minut. Tomáš Magnusek bude naším hostem po 11. hodině. Scénárista, režisér, pedagog dokonce,
1: ano.
0: Ale taky komunální politik. No prostě popovídáme si s ním nejen o novým projektu Bastardi, kde Majer, protože on je právě autorem právě tohohle projektu nebo těchto filmů Bastardi. Ty jsi viděl ty filmy všechny?
1: Všechny ne, člověče, viděl jsem určitě jedničku, dvojku. A tohle to už je čtvrtý, jestli se nepletu.
0: Ne, pátý.
1: No tak pak jsem viděl z toho vězení.
0: Tak to jsem vůbec nevěděl, já jsem viděl snad jenom jedničku, člověče.
1: Možná to byla jenom ukázka z vězení.
0: Jak tam Jaroslava Obermajerová ta hrála uklízečku v tom díle, aha, nevím, který to byl, jestli první nebo druhý teda.
1: Myslím, že první.
0: Kdy hlídala ty žáky a trošku nevybíravě se tam vyjadřovala. To bylo hezký, to byla hezká scéna zrovna.
1: To byla jedna z mých nejoblíbenějších postav v tom filmu. Jo. No, uvidíme, ten novej jsme ještě neviděli, tuším, že od 28. května, jestli se nepletu,
0: už to je v kinech.
1: Je v kinech, tak určitě zajdem.
0: Já myslím, že Tomáš Magnusek je dneska na cestě do Liberce na nějakou tu premiéru, asi představení tohoto filmu.
1: Tak nás střelujeme sebou.
0: Třeba nás veme, uvidíme. Každopádně ladíte Rádio MB, jak jsem řekl, po 11. hodině tedy náš vzácný host. Ovšem, teď dáváme Shona Bakera.
2: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: www.radiomont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.

0: Tak tohle bylo 99 Luftballonků od Neny, samozřejmě taky 90 na Rádiu MB. Za 9 minut to bude 11. hodina. Luky, už k nám dorazil Tomáš Magnusek. Už ano, je tady ano. Vedle, telefonuje.
1: Už je tady vedle, pochválil nám postavy.
0: Že to má rád, takovýhle statný chlapy.
1: Ano, ano, a my si na tom taky zakládáme, takže já myslím, že jsme se tady dneska krásně sešli.
0: Tak jo, tak po 11. hodině začne rozhovor právě s Tomášem Magnuskem, autorem vlastně série Bastardi, teď je v kinech novinka, jmenuje se Kde Majer, i o tom bude samozřejmě řeč.
1: No a já doufám, že nám Tomáš tady prozradí, kde je teda Majer.
0: Kde?
1: Protože kde? Protože poslední díl skončil tak jako otevřeně, no tak uvidíme.
0: No tak jo, po zprávách se na to samozřejmě vrhneme. Tomáš už je tady, takže se těšte. Tady je Rádio MB. Rádio MB.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodové úterý. Město Mladá Boleslav podpoří hokejový klub Zápůjčkou. Cílem je stabilizace klubu. Zápůjčka bude poskytnuta na dobu 50 měsíců a splácena bude formou pravidelných měsíčních splátek. Poskytnutí je krokem, který má pomoci upevnit extraligový hokej v Bolce jako významnou součást sportovního, společenského i mládežnického života ve městě. Vodící psi budou se svými nevídomými pány po roce opět soutěžit v Liberci. Desátý ročník akce, která bude po šesté i republikovým šampionátem, bude v centru krajského města tuto sobotu. Disciplíny netradiční soutěže navozují reálné situace z běžného městského provozu. Premiérově pro ně organizátoři využijí autobus.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbalisté už se připravují v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech amerických. Reprezentanti včera dorazili do New Yorku. Ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey, čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. Do šampionátu tým vstoupí v noci z 11. na 12. června a to soubojem s Koreou v Guadalajaře. Zprávy končí, je čas opět na muziku, pohodové úterý.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me?

0: sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me.
1: Shut up and sleep with me. Tohle byl Sin with Sebastian na rádiu MB. 8 minut po 11. hodině. Slibovali jsme vám hosta a tím hostem není nikdo jiný než Tomáš Magnusek. Počkej, Luky, nemáš vytažený mikrofon.
2: Tak mě vytáhni.
3: Už ho vytáhne.
2: Já jsem jenom chtěl říct, že my jsme našli Majera. Film, ano. Nový film, kvůli kterému je tady i Tomáš. Kde Majer, tak přátelé v rádiu MB.
1: Ano.
3: Je to tak.
1: Ano. O tom bude samozřejmě všechno, o všem řeč. Krátké představení našeho hosta. Narodil se v roce 1984 v Náchodě, původně pracoval jako učitel a speciální pedagog. Do filmu vstoupil scénářem k filmu Pamětnice a následně taky vytvořil sérii Bastardi. Režíroval taky mimo jiné Modelky SRO. Tomáši, kdybych něco řekl špatně, tak mě oprav, jo? Kluci z hor, stáří není pro sraby a dlouhodobě působí také v komunální politice v Náchodě. Tomáši, vítej u nás.
3: Ahoj, děkuju, neřekl si nic špatně, škoda, že jsi zmínil ten rok. To je jediný, já mohu říct jenom 7.7.
1: Tak jo, hezký. Jo. Ale buď v klidu, okay. Já jsem starší, jestli tě to
3: ale ne, bo moc, ale vypadáš líp, jsi hubenější, hezčí, takže trochu mi to vadí, nevadí.
2: Ale nech toho. Tomáš, musíme tady říct, že hned na začátku nám vlastně, jak jsme říkali, pochválil postavy, že jsme se tady takhle krásně sešli. A ty máš za sebou i samozřejmě nějaký hubnutí, viď? A je to takový na houpačce, není to lehký.
3: Je to takový na houpačce, jako jsme tady, když teď koukám na nás, jak tady sedíme, tak jsme takový trio Pupetik. To teda musím říct, že místo Lunetik bychom mohli založit kapelu Pupetik. Ale musím říct, že já hrozně bojuju s váhou, jakože pořád. A první moje otázka, kam se půjdu v Mladý Boleslavi najíst. To bylo první, co jsme okamžitě řešili, takže jsme to vyřešili, jdeme. Ale tak já hrozně bojuju s váhou. Já furt hubnu, tlousnu a
1: tak to máme společný.
2: No ne, Davide, to není pravda, protože my jenom tloustneme. My nehubneme.
1: Dobře, no.
2: Pokusu už, proto tady není náš třetí kolega Roman, kterýho tímto zdravíme. Ten je z nás nejhubenější, takže jsme usoudili, že se sem nehodí.
3: No jasně, mě by to krás štvalo, jasně.
2: Ano, ano, dobrý. No. Nechtěli jsme tě znervozňovat zbytečně.
1: Tome, pojďme na to. Tady, kdybys měl dneska představit sám sebe jednou větou, jsi spíš učitel, režisér, herec, producent anebo politik?
3: Já si myslím, že jsem hlavně člověk, který si plní sny. Jo, že já jsem člověk, který opravdu, když si řekne něco, pojďme do toho, tak tomu dá všechno, minimálně na tom začátku, akorát potřebuji za sebou 10 lidí, kteří to dotáhnou, ale jako na nápady, o ty nemám nouze, jo. Ale spíš jsem fakt jako snílek, který šel si po tom, co chtěl, co si vysnil a mám obrovský životní štěstí, že to opravdu dopadlo.
1: Hmm. Co tě vlastně po těch letech pořád žene do natáčení filmů?
3: Co mi žene, no tak asi témata, že vždycky se najde nějaký téma, když už si říkám, dej si pauzu, už nemusíš nic dělat, dej si pauzu, věnuj se, když máš milion jiných aktivit, máš sociální službu, jsi v radě města, máš velký hotel s restaurací, bože můj, ale stejně pak přijde někdo, kdo mě řekne, já mám takový nápad, jo? A nebo sám si nějaký vygeneruju, teď nás vůbec čeká mega velký projekt, který budeme spouštět v následujících měsících, tak mě to vždycky nedá a jdu něco dělat takovýhleho filmovýho.
1: Vzpomínáš si třeba na okamžik, kdy jsi řekl, budu dělat filmy?
3: Já jsem o tom snil od dětství. Naši mi koupili krabičku Lega, kde to byla nemocnice z roku 84, stejný ročení jako já. Já si z té nemocnice vytáhl ty paňáčky, 5 jich bylo, dneska je mám zpátky všechny, a hrál jsem si s nima. Dobrý den, pane doktore, co se děje, povídejte mi to. Měnil jsem hlasy a tím to začalo. A od té doby si každý můj film hraju s legáčkama a tím to opravdu tou krabicí Lega to začalo.
1: Mm-hmm. Pojďme k té sérii Bastardi. Mm-hmm. Ty vlastně vznikly z tvé zkušenosti učitele.
3: Ano.
1: Jo. Jak moc tedy jsou ty vlastně příběhy ve filmu inspirovaný realitou?
3: Drtivá většina toho, co tam padne, co řeknou, hlavně co vyslovějí, jak se spolu baví, jak se hádají, tak je realita. Mm-hmm. Nikdo mě neznásilnil nikdy, ani jako jsem já nebyl u toho, když někoho, takže že tam tento tím začíná znásilnění vražda, ale třeba už napadnutí toho tělocvikáře a všechny věci dál, to už se jako reálně stalo. Buď na týhle jedné konkrétní škole, a nebo potom, pozor, tak nám psali, od prvního dílu nám psali různí pedagogové z celé republiky, co zažívali, ale i vychovatelé z těch zařízení, kde prostě ty fakt jako zlobiví žáci jsou, tak nám posílají třeba, jaký zbraně umějí udělat. Takže druhý, třetí díl byl hodně o tom, co se kde už naskládalo. Akorát se to aplikovalo do jedné školy. Ale takhle to jako samozřejmě v jedné škole se tohle nestalo. To jsou příběhy z celé republiky. No a čtyřka, ta už začala být takovou komedií spíš, no a pětka, ta už je vyloženě té road movie komedie, sranda.
1: Dostaneme se k tomu samozřejmě.
3: Jasná páka.
1: Čekal jsi, že se z Bastardů stane takhle známá značka?
3: Ne, nečekal. Ta jednička se natočila, protože jsem se chtěl nějak vypovídat z toho, co se začal, jako co jsem zažil, ale že z toho bude vlastně z té jedničky kultovka a že prakticky bude znát každej, tak to jsem nečekal vůbec, jakože ne.
2: A ono to chtělo asi taky docela odvahu, protože to je téma, který samozřejmě, to jsou věci, které se kolem nás dějou, akorát se o tom nemluví nebo nesmí mluvit. No a ta jednička, to podle mě chtělo velkou odvahu. Jak na to třeba reagovali ty lidi v tu dobu, když ten film vyšel? Protože to je jakoby kontroverzní téma.
3: No jasně. Lidi z těch speciálek, tak ty všichni říkali, tak zaplať pámbu, to jako někdo ukázal. Protože oni opravdu se mnohdy s něčím takovým setkali. A teď já nemyslím znásilnění, vraždu, ale s tím, že někdo jim takhle odpovídal, že někdo řekl, až mě uděláš to a to, tak já půjdu k tabuli. To věděli, to znali. Takže ty jako říkali, konečně na to někdo jako poukázal. Lidi ale třeba z gymnázií, jako z jiného typu škol, který to jako nechápali, že to vůbec je možný. Že dneska už ta situace je taková, že jsou věty, které ti řekne dítě na normální základce. Jo. A já si myslím, že dneska ani už není problém tak s těma dětma, jako s těma rodičema mnohdy, jo. Který opravdu to mají jako nastavený jako úplně jinak všechno už dneska vlastně, že jo. Všechno dělá učitel špatně, všechno dělají lidi okolo špatně, což se nám brutálně vrátí, jako za 10-15 let už vrací. No a oni na to reagovali jako různě. Příklad, kino v jednom městě, promítají se Bastardi jednička, tam znásilňují, zabijí učitelku, ty děti z těch speciálek se tomu smějou, nebo různý děti se tomu smějou, ředitel tamního gymnázia běží do kabiny, ať to okamžitě ten promítač vypne, že ty děti se tam tomu smějou, a ředitel zvláštní školy, bývalý zvláštní školy, běží za ním a říká mu, ne, to nech běžet, ať vidíš, v čem tam fungujem. A to úplně dokládá to, na co se mě ptáš.
1: To je vlastně ten rozdíl té doby. My jsme dostali přes hubu, když jsme dostali poznámku kdysi. Dneska vlastně ten rodič si ještě vyšlapne na toho učitele, jasně, proč ubližuje tomu jeho dítěti.
3: Já jsem na to poukázal ve Společně sami, co jsme natáčeli s Gabi Sitovou režisérkou, film Společně sami. A tam je fakt obraz, kdy jako to je jakoby soukromá škola, jim rozdám nějaký úkoly a ředitelka mě zavolá do ředitelny a ten jeden rodič tam má se mnou konflikt, jakože nemůžu to tady říct, 11 dopoledne, co byl schopný ten rodič tam jiný učitelce říct, u čehož já jsem seděl. Jo, kdy prostě ani nemluvil na tu učitelku, podíval se na tu ředitelku a říká jí, prosím, že se ti to tady učí, začů. A to nechápeš.
1: Proč myslíš, pojďme se vrátit k těm Bastardům, že tahle série si našla tak silnou diváckou základnu?
3: Protože je kontroverzní, protože je trošku bizár, protože je trošku prostě drsná, vybočuje. Ty Bastardi vybočovali. Ale já jsem vůbec nebyl jako žádný průkopník. Tady vznikl v 60. letech, na konci 60. let, udělal legendární režisér Hynek Bočan film Pasťák s Ivanem Vyskočilem, Jirkou Krampolem. To byl takový začátek, to byl takový Bastardi 60. let. V 80. letech proč? A když se hra Smyčka o tom, jak prostě zdemolujou ty fanoušci a vyhazují průvočí za nohy z vlaku. No a Bastardi 2.10. To jsou tři takové jako kontroverzní snímky, které měly vzbudit vášně, zbudili a jestli aspoň někdo o tom začal přemýšlet, tak zaplať pámu.
1: Když se třeba dnes podíváš na ty první Bastardy, natočil bys je jinak třeba dneska?
3: Jo, jasně, že jo. Natočili bychom je víc filmově, protože on to je takový nějaký polodokument. Natočili bychom je víc filmařsky, určitě líp. Měli bychom na to víc lidí, víc času, víc peněz. Že to jsou filmy, které fakt vznikaly za 0-0 nic. Jo, to jako není film za 20 milionů. No.
1: Která scéna třeba z té celé série pro tebe nejdůležitější? Já si teď vybavuju tu scénu s paní Obermajerovou, kdy tam jde hlídat ty děti do třídy. Ta mě jako hodně zaujala.
2: Ano, ten film asi chtěl poukazovat trošku na něco jiného, ale nám vlastně zůstala, bavili jsme se tady před chvilkou, přesně tahle ta scéna a je to jedna z mých nejoblíbenějších postav Bastardů jedničky.
3: Já viděl zpětku?
2: To nebo je nový teďka. Neviděl.
3: Ta vstoupila do kin ve čtvrtek a tam ta Jarka taky je. Prostě tam jsou dva obrazy, který taky jako jsou s ní úplně luxusní.
2: No tak vyrazíme.
3: Jdeme na to. No tak v Mladý Boleslavi se hraje, myslím, že dneska taky hrajou v tom, v kyně u vás, ale já nejlepší scéna, tak tohle je otázka člověče, kterou jsem za 17 let nedostal.
1: No vidíš, aspoň v něčem jsme originální.
3: Ty krásu.
1: Ty jsi říkal, že jsme originální v muzice teda, tak no, ale i v tom, se ti, jak hrajeme, to
3: no,
1: je super.
3: No, ale to jsem nedostal, ale teď samotnýho mě, já do další písničky vymyslím, která to byla, že dobře, teď o tom musím přemýšlet, že to fakt je překvápko.
1: Vrátíme se k tomu, pojďme ještě chvilku, máme 2 minuty do reklam, tak chviličku, pak se napijeme. Ale Bastardi byli často obviňováni právě z kontroverzního pohledu na romskou problematiku. Jak se třeba na tyhle výtky díváš dneska?
3: My jsme si to myslím s těma, co proti tomu nejvíc útočili, jsme si to vysvětli. Kdo mě zná, kdo zná moji jako rodinu, bývalou ženu, tak ví, že prostě já jako rasista fakt nejsem. Nebudu už zmiňovat, proč jsem to říkal několikrát a vím, že už tohle téma nechcem řešit. Takže, nebo nechcem, že jsem slíbil, že už to nebudu furt dokola opakovat, ale prostě nejsem. A hrozně jsem s tím bojoval. Proto se ty Bastardi přepnuli do té komedie, protože už jsem jako tohle nechtěl. Víš, seš tvůrce a taky tě pak děsí, sedíš v kině a koukáš se, že někdo se směje tomu, že tam někoho znásilňují, zabíjej. Ale do jaký míry seš za to zodpovědný ty jako tvůrce, protože já jsem nelhal. Já jsem popsal nějaký chování, které se reálně dělo, dělala ho ta a ta skupina lidí. Ale nejsem ten člověk, který by jako říkal, že všichni jsou špatní. To tak není, všichni Romáci nejsou špatní, tak jako všichni gádžové nejsou hrdinové dnešní doby, to prostě tak je.
1: Myslíš, že by podobný film mohl vzniknout i v dnešní době bez silné kritiky na sociálních sítích?
3: Jo, určitě. Jo,
1: tak teď, on vlastně vzniká, že jo?
3: On v podstatě přesně ano. Tak, říkáš to správně, Bastardi teď v kně jsou, mají na těch sítích speciálně, některé ty ukázky jsou 2 miliony shlídnutí, funguje to, vždycky se najde někde někdo, a logický to je, kdo řekne, hele, to je na mě moc, nebo takhle to nefunguje, ale já vím, kde je pravda. A ty lidi, kteří to se mnou točí a jsou okolo mě, to hrozně řekla moje partnerka teď na jedný, že jsme s Kamilem Filou, nejslavnějším filmovým kritikem současným, jsme měli takový duel teď, s tváří v tvář, poprvé v životě, debatovali jsme, bylo to boží, boží. A on se furt ptal, a jak je možný tohle, jak je možný tohle? A ta Luca se na něj podívala a říká mu, tak my vám je na chvilku půjčíme. A v tom vlastně bylo všechno v té odpovědi. A to není ve zlým, nic, to není špatného. Jo, protože oni opravdu přemýšlejí jinak, ale to neznamená, že špatně, ale jinak.
1: Já připomínám, že naším dnešním hostem je Tomáš Magnusek. Za chvíli bude rozhovor pokračovat. Teď si ale dáme nějaký korunky, aby jsme vydělali taky. A dáme další.
3: Jasně, díky, že jsme tady.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Jaduár. 11:25 Tomáš Magnusek je naším hostem. No a Luky, ty jsi říkal, že máš nějakou otázku, tak pojď na to.
1: No tak, protože já jsem koukal v tvojich filmech, máš tam zajímavý herecký obsazení, jsou to většinou neherci, jsou to samozřejmě i influenceři vlastně v těch posledních, to je Steak, u kterého jsi byl taky nedávno, tuším na podcastu. To obsazuješ ty, nebo to ty lidi vybíráš ty?
2: Ne, tak co se týče Steaka, tak mě hrozně baví, to je ta přezdívka.
1: Jo,
2: klíčový, jako protože kdokoliv, kdo je steak, čevap, čičí, burger, tak prostě u mě má, nebo holandská omáčka, prostě u mě má jako dveře otevřený. Jo, nebo teď jsem zažil kamaráda, který se jmenuje španělský ptáček, no tak to je vůbec konec, jako. Takže pro mě tyhle ty lidi, ale pozor, je to fakt jako ty influenceři a tyhle ty osobnosti, který taky něco dokázali, taky mají co říct, taky mají svoje fanoušky. Tak já zase to mám i nastavený podle typu, jakože mě někdo tam napsal, že mám obsazovat jenom herce, či já vždycky obsazoval hlavně herce. Jako třeba seriál Stopy života, 3 roky práce, opravdu velký práce, kde byly jedna legenda vedle druhý, Šafránková, Abraham, Tříska, Dejdar, Suchý, Labuda, Kňažko. A takže já nejsem jako, že bych jenom s těma lidmi dělal, jako jsou ty influenceři, ale snažím se to namíchat. I v Bastardech teďka 5, která je v kinech, tak Tunda Hart, Jarka Obermajerová a taky Dušan Citek, výborný, legendární herec. No a pak je tam ten Steak, jsou tam další osobnosti, ale vždycky podle typu. Není to jenom kvůli tomu, že je influencer, je kvůli tomu, že fakt vypadá jako dobrý bachař.
1: Mm-hmm. Máš tam vlastně ještě Mínu, jsem koukal v 5 Bastardech, ale chtěl jsem se zeptat spíš opravdu na ty neherce, protože těch tam máš vlastně taky plno v těch filmech, že?
2: Neherci, tak hlavně všichni ty, co hrají v Bastardech teď. Ty 4 hlavní role, Dominik Haluška, Šára Bartošová, Jula Bartoše, její brácha a Erik Karvaj, tak to jsou moji bývalí žáci. To jsou fakt neherci a byli boží. Jula Oračko, si Oračka, jste tady měli Julu z filmu Na plech z Mostu, taky neherec, ale bobík.
1: No a teda, když jsme si takhle sedli, že jo, typově, tak můžeme třeba očekávat pozvání do 6, že bychom si zahráli.
2: Já si tohle budu pamatovat, jo.
1: Ježíšek.
2: Ale jak mi pak napíšete, že jste si dělali srandu, tak 3 pro vás sem přijedou, 4.
0: Aspoň nějaký štěk.
2: Naloží vás do auta. A já tam jako pracuju v takovým, jako burgery a řízečky a tak, byste mohli být moji kolegové v tom fast foodu.
0: No vidíš.
1: Jo, takhle, jsem v cateringu, že byste
2: no, mohli se žrat třeba. To je jako, abyste hráli tam další 2 kuchaře se mnou. To no, není to, je to blbý, super. Ne?
1: No určitě, jdeme do toho.
2: Hele, my 3 nemůžeme hrát tělocvikářů, to se shodneme. Jo, taky jsem se vás chtěl, protože já jsem teď tady v Boleslavi, jdu se najíst a pak chci někde chodit 2 hodiny na páse. Takže moje manažerka volala právě do nějakého fitka, protože já tam přijdu, budu tam, obalím se takovou folie, tady je, tou, víš, tou potravinářskou strečkou a chodím 2 hodiny na páse u toho telefonu, u toho vymýšlím scénáře a tak mě hrozně přišlo v tím, co jsi před chvílí říkal, že říkám, prosím, jaký tady máte ty fitka, kam bych mohl na 2 hodiny jít? A ty mi říkáš, no, hele, s restauracema to ti poradíme, to jako nás nenachytáš, ale o fitku nevím. Boží kluci, jako.
0: Tak, pojďme dál. Hele, kde podle tebe končí umělecká svoboda a začíná společenská odpovědnost?
2: Děkuju za další filozofickou otázku, kterou jsem nikdy nedostal, takže musím říct, že ty se kurňa připravoval, pardon, promiň, Luci, promiňte, nic jste neslyšeli, kurňa připravoval, sorry. Já si myslím, že ta hranice teď je neskutečně tenká, jako v současnosti. Mi to hrozně vadí. Mě hrozně vadí, že opravdu lidi, jako sranda se dá dělat ze všeho. Humor se dá dělat ze všeho, ale myslím si, že ten seznam těch témat se zatraceně jako omezuje. Jsem teď nedávno slyšel podcast s jedním imitátorem, který jezdí po republice, imituje, známe se velmi dobře, a on říkal, já jak někde začnu s politikama, tak je to špatný. Protože v tom sále je vždycky někdo, kdo se totálně urazí. Když začnu dělat Zemana nebo Fialu, to je úplně jedno z jaký strany. To je totiž úplně už jedno z jaký strany. Ale v tomhle je ta společnost teď tak rozsekaná názorově, že i lidi, kteří spolu dřív hráli, kamarádili, tak se dneska nebaví a já si myslím, že to je zatraceně špatně. A tady teď, tady tady si myslím, že ta umělecká svoboda je úplně jako mimo. Ještě nebavím, nebo co, že koukáš na hodinky?
0: Ne, přišla mi zpráva, víš.
2: Jo.
1: Mám objednanou foodoru.
2: Chceš si skočit dolů pro pizzu, já ti ji podám, mě to nevadí.
0: Jako co to je, ale stejně to na těch hodinkách nepřečtu.
2: Proto já ti něco řeknu, já jsem je nosil taky. A ano. Fakt, to je nejhorší věc, kterou můžeš dělat. Tohle jsou dobrý hodinky na to, když chodíš na pásu. Ale já točil talk show, že mám svůj talk show Tomáš Magnuska, teď vlastně vyrazím do všech měst, doufám, že jsem předem Tomáš Magnuska na cestách a normálně já sedím, moderuju, mám tam Václava Neckáře nebo nějakou jinou Polreicha nebo nějakou ikonu a mě to tady blikne, já na to koukám. Mm-hmm. To je hrozná nemoc. No, tak to sundej, když seš tady s Tomáškem.
0: Tak dobrý, tak pojď.
2: No, já jsem se na tebe těšil a nebudem tady čumět na to, že ti přišli na čosky, jo? A nebo jestli přišli, jdeme pro ně a rozdělíme
0: ale
2: si.
0: Ale když tady jsme teda u toho, jo, tak mě dneska přišla notifikace právě do hodinek, že zítra je světový den běhu. Ať uběhnu aspoň 4 kiláky, nebo co? A já, ty hodinky se normálně zbláznily.
2: Tak to jako už je nenandávej. Ale jestli máš takové hodinky, už je nenandávej, ti říkám.
1: A na to bych se podíval, za to bych si zaplatil.
0: Tak, pojďme dále, ještě jedna otázka v tomhle bloku. Ty máš nálepku kontroverzní režisér. Vadí ti to?
2: Už ani ne, ale bylo mi to líto. Když moje děti četly, jako, že neplejtvejte nábojema na americký prezidenty, zastřelte Magnuska, tak mi to bylo líto. Ale teďka už asi jako, tak jsem kontroverzní. Víš, co ti řeknu, že dneska jsme kontroverzní skoro všichni, jako. Že vlastně my fakt žijeme v době, kdy každý je nějak nálepkovaný. To, proč čemu vlastně ty lidi dřív nejvíc bojovali, tak dneska řada z nich, který proti tomu bojovala, dělá taky. Vlastně někde řekneš svůj názor a hned už máš nálepku. Seš s tím, nebo seš proti tomu. Rodiny se nebaví kvůli tomu, kdo koho volí. No, šílený.
1: Ano, dneska se to hodně nálepkuje. My jsme se zrovna bavili, že vlastně, co se týká třeba názorů a politiky, tak už se do toho navážejí i zpěváci a různí influenceři. Třeba teďka v poslední době mě to mrzí třeba od Kuby Ryby, protože ten teďka mi přijde, že víc než muziku jako dělá nějaký politický agitace na svém Facebooku, na svých sociálních sítích. A přijde mi to škoda, ať si každý myslí, co chce, ale proč to,
2: bude to mít
1: díky tomu, že jsem známý.
2: Jasně. Ne, svůj názor může mít jako každý. To já taky úplně nemám rád ten názor, jakže proč se k tomu vyjadřuji, ať hraje divadlo nebo to. Ale to, co říkáš, ty je správný v jiný věci, že jako se to rozděluje, že 3 muzikanti legendy chodili spolu 40 let na pivo, vždycky, za to táče, to, a teď spolu nemůžou chodit proto, protože ten volí toho, to je zatraceně špatně. Protože ty politici tady za 10 let nebudou, ale těmhle těm 3 legendám bude vadit, že se už nepotkali. Hmm. A on tím, když tohle bude dělat, a to je jenom který to je, tak jenom bude ztrácet ty diváky, jenom bude ztrácet ty posluchače. Ale my teď připravujeme opravdu velký projekt, který by měl, že my chceme jakože spojovat, a který by opravdu měl jako spíš spojovat a nerozdělovat. Jo, takže na to se těším, takže sledujte moje sociální sítě a jdeme do toho.
1: Takže nám nic neprozradíš třeba.
2: Tak v dalším bloku, možná ještě vám musím odpovědět na tu otázku.
0: Jo, tak pojďme se k ní vrátit. Která scéna z celé série je pro tebe nejdůležitější?
2: Jo, můžem to ještě po dalším bloku, já jsem to nevymyslel.
1: Tak zapomněl zamyslet.
0: Ty ses nezamyslel. Dobrý, hele, máme taky i společní kamarády, o tom už jsme se bavili. Mm-hmm. Jedním z nich je Kuba Děkan, toho si právě teď zahrajeme.
2: Skvělej kluk.
0: Tak pojďme na něj. Radio MB.

0: Kuba Děkan společně s kapelou Siluety ve spánku. Tak, probrali jsme kontroverzního režiséra. Já nevím, jestli už se Tomáš zamyslel nad tou scénou. Zatím tě ještě nebudu trápit. Pojďme se podívat dál. Čteš třeba recenze?
1: Jo. Já opravdu jo. Já musím říct, že jsem člověk, který si z těch jako recenzí něco bere. Když přijene každá recenze je jako zlá. Jo. Že fakt si z toho něco beru. Že jsem člověk, který, jo, jakože někteří režiséři říkají, já to nečtu, já to nechci, tak to ne. Když to není, já jsem to furt opakuju tuhle větu, když šli první Bastardi do kin, to bylo po té pamětnici, po mém prvním filmu, tak v jednom takým jako rozhovoru tří kritiků, tak kritička Irena Hejdová, si myslím, se jmenovala, tak řekla, tlustý, jo, ty myslíš to tlustý prase, co si točí filmy z Náchoda. A to mě brutálně jako bylo líto. Jakože brutálně. Takže to vím, že oni ne, ale když Fila, Spáčilová a řada dalších něco napíšou, tak o tom přemýšlím.
0: Takže teď už ti nebudu pokládat otázku, která kritika tě zasáhla. Dobrý. Co si myslíš o tvrzení, že film nemusí být dokonalý, aby byl úspěšný?
1: To je pravda. Ale jsem rád, když je film dokonalý. Ale sám vím, že udělat dokonalý film je hrozně těžký. Jednou jeden slavný režisér mi říkal, že si ani nemyslí, že někdy dojde do stádia, já, ty, kdokoliv, že budeme sedět v tom kině a říkat si, udělal bych to všechno stejně. Že opravdu natočíš film, sestříháš ho, je hotový, je v něm hudba a pak sedíš v kině, vidíš to výsledný dílo a říkáš si, ty, stejně bych to udělal trošku jinak.
0: No. Pojďme, Luky, jestli teda nic nemáš teďka?
2: Ne, já jsem pořád teďka spíš přemýšlím nad tou otázkou, která furt tady visí ve vzduchu, že vždycky Tomáš řekne, že se zamyslí, jenomže my vypneme ty mikrofony a my tady prostě stejně dál kecáme a vlastně podle mě...
1: Já musím říct, že mě asi nejvíc, co mě baví, je to pravda, je teď ta pětka, protože ona je vtipná a mě hrozně baví ty dialogy, ty party a tam je jako dialog, že tam spolu seděj, něco řešej, oni mě hledají, že jo, ty moji žáci, a teď ten dialog je asi nějak takhle. Musíme ho najít. Ale kde bude? No bude někde tam, kde mu to připomíná dětství. A ten jeden říká, tak bude v Dinoparku. Ona se mi říká, v Dinoparku? A co je jako? A však když byl on malej, tak Dinoparky nebyly. To byla válka. Aha. A co on měl rád? No ty Hitlery a tyhle lidi. Hitler? No tak to ne. To je zmrt. To jí moje máma říká, že to je zmrt. Já až ho potkám, dám mu bombu. A to mě brutálně baví tyhle ty jejich dialogy furt dokola.
0: Tomáš Magnusek je naším dnešním hostem na Rádiu MB. Za malou chvíli dáme Venga Boys a pak bude náš rozhovor pokračovat a už se začneme točit okolo nového dílu, který se jmenuje Kde Majer?
1: Kde Majer?
0: Kde Majer?
3: Kultura města zve do Sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
5: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
6: Rádio MB. Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Nahoru a dolů, up and down, Luky už mi do toho kecá, ale to vůbec nevadí.
1: To byl Tomáš, ne já.
0: 11:45, Tomáš Magnusek je u nás hostem ve studiu. Tak, pojďme na novinku, kde Majer, to je právě teď v kinech. Proč jsi se vlastně rozhodl zase vrátit k Bastardům?
2: Že jsem potřeboval peníze.
0: Jo?
1: To je easy, ne, přece.
0: Dobrý,
2: počkej, ty jsi asi nějaký vznešný
0: No, jasně.
2: Chtěl jsem se vrátit ke kořenům, chtěl jsem opět natočit něco smysluplného. Ale to jsem taky chtěl.
0: Jo, jasný.
2: Ale Bastardi, to je vždycky jako záruka toho, že ty lidi na to přijdou. A letos asi vlastně největší, co mi dělá největší radost, jsou ty reakce. Mm-hmm. Který poprvé fakt jsou reakce v 95% pozitivní. Takhle jsme se nenasmáli, takhle to, a to chodí každý den něco.
0: Super, to je super. Co novýho tedy, na co bychom lidi nalákali, co novýho přináší tedy film Bastardi, kde Majer? Já vím, že tebe tam odtáhnou nějak v tom posledním díle, že
1: ano, tam jsem byl trošku rozhořčen z toho konce, tam sakra...
0: Luky říká, zabili ho nebo ne?
2: To říkali všichni a já jsem jednou byl v českých Velenicích, že tam taky jeden šikovný prostě kinař. A já jsem tam byl, se schoval mezi ty lidi, kteří se na ten film koukali, jsem se mezi ně zašil a pozoroval jsem, koukal jsem na reakce a tam to fakt končilo tím, jak jako u ten otevřený konec a tam někdo zařval, no to si dělá, a to já ho zabiju a prostě ty lidi by naštvaný, jako no.
1: Ano, chápu je.
0: Tak hele, já už znám samozřejmě odpověď na tuhle otázku, přesto se tě na ní zeptám, myslíš si, že je definitivní konec série nebo ne?
2: Myslím si, že ne.
0: Že ne?
1: No
0: ne,
1: určitě ne. Si,
0: že ne. No tak, může být konec, v dalším
1: dílu hrajem, no.
2: Já to budu točit jenom kvůli vám, hoši. Ten další díl, takže jako...
1: My si toho vážíme.
0: Už dokonce víme, co si zahrajem, to je super, to je super.
1: Hele, kdyby se to nahoru nepovedlo, tak to máš aspoň na koho svíst, jako...
0: Jo, jo.
1: Můžeme být ten hromosvod,
0: hele. Hele, co tě třeba naučila práce učitele o lidech?
2: No hrozně moc. Hrozně moc, protože já si myslím, že ten učitel je hrozně důležitý v životě.

0: každého člověka, že pro holku je po táto je to druhý boyfriend v životě, pro kluka po mámě učitelka je prostě taková druhá v podstatě parťačka. Já jsem měl štěstí na učitele. To musím říct na rovinu, že jsem měl na to štěstí a že všechno, co dneska dělám, z čeho žiju, tak je z té školy. To si pamatuju do dneška.
1: Hele, náš bývalý prezident Miloš Zeman vždycky říkal, jen idiot nemění názory. Kdy ty jsi třeba naposledy změnil názor na něco opravdu důležitého?
0: No, na něco opravdu důležitého. Mm-hmm. Já jsem jednu dobu nejet sekanou svíčkovou, ale minulý víkend jsem se rozhodl, že si dám ještě a bylo to dobrý.
2: A to je zásadní jako životní teda.
0: Ne, nemusím říct, rozhodnit. Že on, já jsem se jednou po ní úplně brutálně pozvracel. Aha. A řekl jsem si, už to nebudeš Tomíku jíst. Ale u nás na Viktorce v Ratibořicích jsme ji začali dělat znova sekanou svíčkou a já jsem si ji dal. A jsem rád, že jsem v tomhle změnil názor.
1: A že mluvíš o Ratibořicích, já to, tu oblast miluju, Babičino, údolí, nádrž, rozkoš. My jsme tam jednou byli na dovolený, když naší holčičce byly asi 2 roky a byli jsme v tam nějaký buňce vedle hotelu u té rozkoše. Všechno to tam vrzalo, ale bylo to nádherný.
0: Ale byl jsi šťastný. No, tam já jsem vybudoval velký herecký dům, kde je herecký muzeum, kam lidi nám dali kupu věcí do muzea. Jirka Lábus tam čorknul při natáčení Arabely ten zvoneček, tak ho máme v muzeu. Máme tam počálky z filmu Účastníci zájezdu. Fakt jako herci nám dali raketu věcí, takže kdo se přijde k nám do Ratibořic na Viktorku, protože Viktorka od splavu, že jo, najíst, vyspat, nebo do wellnessu, tam je bazén, sauna, výřivka, nebo do posilky, anebo do kina na nějaký film, nebo na besedu, třeba v září s Pepou Dvořákem, tak ten může ochutnat a podívat se na tyhle ty věci.
1: Hele, kdyby ses měl teď ohlídnout, co bys dneska poradil 20-letému Tomáši Magnuskovi?
0: Poradil bych mu, ať není v šoku z každého z věcí, které nevídou. Ať furt nežije v tom, že si o něm někdo myslí něco špatného, protože já jsem takový, že ježiš tomu, ten si asi něco blbýho myslí, protože pak zjistím, že to tak vůbec není. Poradil bych mu, hele Tomáši, nedej na první dojem. Nikdy. Nikdy.
1: Pojďme na poslední otázku. Máme za 10 minut 12. hodinu. Tak dobře, předposlední. Když se podíváme třeba na jiný filmy, který tě naposledy opravdu jako natchnul, říkal jsi si, jo, tak tohle je top.
0: Jo, minulej, předposlední film, tak jsme byli s dcerou na filmu. Ježiš, já už si nevybavuji, jak se jmenuje, ale byl úplně luxusní o tom, že tam čarodějka zaklala děti, kteří tam pak běhali, ty děti prostě v jeden moment v noci všichni utekli, ona je u sebe schovala a žila z jejich energie, tak to byl luxusní film. Ježiši, to byl tak skvělý film. A nespomenu si, ale ta herečka za něj dostala řadu ocenění filmových. Byl luxusní, nespomenu si, jak se jmenuje, je to takový horor, je to zhruba půl roku zpátky a ten byl teda boží.
1: Luky, máš něco ještě?
2: Nechtěl jsem ti to skákat, jenom mě napadlo, jestli ten film, jak tady vyprávíš, jestli to byl horor nebo pohádka, ale ty jsi to zodpověděl, takže... A kolik je dceři, prosím tě, teda?
0: 16.
2: Jo, tak to už může na horory.
0: Jo, já měl brzo děti. Já jsem souložil 2x v životě a pokaždý z toho bylo děcko. Fakt pokaždý. Já mám 100% úspěšnost, kdyby dokoliv chtěl. Instagram Tomáš Magnusek oficiál, mám 100% úspěšnost.
1: Já mám doma 6letou, včera byl den dětí a jí musím za 9 minut vyzvednout ve školce.
2: Ano, a to nesouložil ani jedno.
1: A jedeme do hračkárny, jsem chtěl říct. Hele, pojďme na tu poslední otázku.
0: Ne, já ne, že se mi tady bude... A to nesouložilo ani jedno. Tak to, jako gratuluju, myslím, že si to jede domů vyřídit se ženou a my se nemá si najíst.
1: Já doufám, že žena neposlouchá. Hele, máš pocit, že tě lidi v Česku znají takovýho, jaký skutečně seš, anebo spíš takovýho, jakýho si tě vytvořili z médií a bastardů?
0: Já si myslím, že tohle je super otázka, že to je jako různý. My když nabízíme tu talk show do nějakých těch měst, kulturáků, tohle, tak jsou kinaři, který, teda kinaři nebo ty ředitelé řekou, ježiš bože, on je takový přirozený, my na to koukáme. Vlastně můj rozhovor s Milošem Zemanem, kde i lidi, kteří ho nemají rádi, psali, že to byl nejlepší rozhovor vůbec, byl prostě jiný, upřímný, přirozený s humorem. Ale pak je řada lidí, kteří ti řekne, no ty bastardi a tohle. A většinou největší, jako nejhůř o mě mluví lidi, kteří mě v životě neviděli a neznají mě.
1: To je blbý.
0: To je blbý.
1: No. No nic, co ty máš dneska ještě v plánu? Jsi říkal, oběd, posilovnu a pak jedeš někam?
0: A pak jedu do Semil, kdo bude chtít, tak může přijet do Semil, to je snad 35 minut, protože ano, tam dneska je tam beseda, takže Bastardi tam dneska od 5 hodin hrajou a já tam jdu Bastardi uvíst, pak přijdou i další herci z filmu, takže jedu do Semil a ze Semil právě jdu s dcerou, protože byl včera den dětí, tak jdeme na další horor, takže budu posraný až do rána, protože se bojím.
1: Dobrý, Tome, já ti děkuju a vím, že jsme se neviděli naposledy, tak nějak to cítím, že jsme si sedli a že se zase brzy uvidíme. Tak
0: mějte
1: jo?
0: se krásně, moc kluci děkuju za pozvání, držím vám pěsti, protože jedete to rádio prostě srdcem, to je klíčový a všem do Mladý Boleslavy okolí přeju, ať vyrazej na Bastardy a pochválej mi je. Naschle.
1: Ahoj, čau. Rádio MB, zapni a neřeš.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Přeju pohodový den. Zámecký park Kosmonosy čeká po rozsáhlé revitalizaci znovu otevření veřejnosti. Město včera představilo dokončené práce zástupcům regionu i partnerům projektu. Zámecký park by se měl veřejnosti otevřít 1. července. Slavnostní otevření je následně naplánováno na sobotu 5. září. Už tuto sobotu se uskuteční akce Veteránský okruh, která je nástupcem oblíbené akce Veteránem pod Bezdězem. Centrem bude stejně jako v loňském roce volnočasový areál Bakov nad Jizerou. Akce bude připravena jako orientační jízda. Příchozí se ale mohou těšit i na bohatý doprovodný program. Více čtěte na www.veteranskyokruh.cz nebo na našem webu.
0: Sportovní servis.
2: Předvýběr CZ Florbal Mladá Boleslav zahájil přípravu na sezonu 26-27. Kádr úřadujícího mistra Superligy opustili Adam Hemerka a Joachim Lund. Jedinou posilou je Michal Malec z hetriku Brno. Celkem má staronový šéf lavičky Jan Pazdera na startu přípravy k dispozici 23 hráčů. Zprávy končí, na řadě je opět muzika.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně.

Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska. Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá

0: hezký úterní den. Veřejnou dopravu a plynulost provozu v Bolce pomáhají zlepšovat také evropské peníze. Právě o využití prostředků z programu IT jednali v Praze zástupci Evropské komise, ministerstva dopravy a největších českých měst. Mladou Boleslav zastupoval vedoucí odboru řízení projektů Jiří Beránek. Město od roku 2022 získalo přes 230 milionů korun na rozvoj moderních telematických systémů. Inteligentní řízení dopravy dnes funguje na desítkách křižovatek a dokáže reagovat na aktuální dopravní situaci. Systém zároveň pomáhá autobusům MHD nebo vozidlům integrovaného záchranného systému, kterým usnadňuje průjezd městem. Právě mladoboleslavská telematika byla při jednání označena za jeden z úspěšných příkladů moderní dopravy v českých aglomeracích. Zástupci Evropské komise navíc začátkem května navštívili přímo Mladou Boleslav, kde se s fungováním systému osobně seznámili.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. Rytm.

0: bylo 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Hezký den. Volnočasový areál Obora Park Kosmonosy informoval o začátku placené sezony, a to od včerejšího dne. Provoz bude probíhat ve stejném režimu jako loni. Podle ministra školství Roberta Plagy je příprava nového zákona o vysokých školách úkol, který nelze dále odkládat. Řekl to u příležitosti jmenování nových profesorů a zároveň apeloval na součinnost a podporu akademické obce.
3: Jako profesorky a profesoři tvoříte vrchol a garanci kvality vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti. Řada z vás jsou stávající nebo budoucí lídři ve vedení vysokých škol. Vaše součinnost a podpora bude tak klíčová a já věřím, že se nám podaří společně čelit výzvám a přirozeným nejistotám, které tato cesta přinese.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalový turnaj o pohár starosty města Benátky nad Jizerou Memoriál Jaroslava Krále se bude hrát 26. a 27. června. Zúčastní se Mladá Boleslav, Jablonec, Vlašim a Dukla Praha. Boleslav v semifinále vyzve Duklu. Zprávy jsou za námi, je časopis na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmel,

jak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Bolse.
2: Wonderland. Far beyond reality, but

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodové úterý. Město Mladá Boleslav podpoří hokejový klub Zápůjčkou. Cílem je stabilizace klubu. Zápůjčka bude poskytnuta na dobu 50 měsíců a splácena bude formou pravidelných měsíčních splátek. Poskytnutí je krokem, který má pomoci upevnit extraligový hokej v Bolce jako významnou součást sportovního, společenského i mládežnického života ve městě. Vodící psi budou se svými nevidomými pány po roce opět soutěžit v Liberci. Desátý ročník akce, která bude po šesté i republikovým šampionátem, bude v centru krajského města tuto sobotu. Disciplíny netradiční soutěže navozují reálné situace z běžného městského provozu. Premiérově pro ně organizátoři využijí i autobus.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbalisté už se připravují v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech amerických. Reprezentanti včera dorazili do New Yorku. Ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey, čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. Do šampionátu tým vstoupí v noci z 11. na 12. června a to soubojem s Koreou v Guadalajaře. Zprávy končí, je čas opět na muziku, pohodové úterý.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hodina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je

0: Jason Donovan Everyday. Každý den je s vámi taky Rádio MB, to je jasná věc. No a každý všední den v tento čas taky odpolední úlet. Ten čas je právě tady, 14. hodina za námi. No a já vás zdravím od mikrofonu, kde s vámi jsem tradičně až do 16. Dneska tu máme sympatický významný den. Je to Národní den odejdi z práce dříve. No a víte co? Já si ho beru za svý. Takže zase čau.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál, my začínáme.
0: Ale ne, to bych vám neudělal, my si to užijeme. Rádio MB je druhým dnem v trochu novém kabátě, hudebním kabátě, no a věřím, že vás to pořád nabíjí. Stejně tak, jako nás. V této energii budeme pokračovat společně. Já jsem Luky, něco jako moderátor, no a brzy taky možná herec. Dneska jsme dostali příslib role ve filmu, no a o jaký půjde a od koho nabídka přišla, to si povíme za chvíli. Vy, kdo jste s námi byli dopoledne nebo na sociálních sítích, asi tušíte, ale budeme se tomu určitě věnovat. Tak jdeme do muziky, OK? Olga Lounová nebo Erik Carmen jsou připraveni a právě teď už se o slovo jako první nebo jako další hlásí Pink. Tak posíláme, mějte fajn odpoledne!
3: Radio MB.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: už musím jít. Radio MB.
1: My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Hungry Eyes a Eric Carmen. Další pecka, tentokrát 80. Konkrétně je to song z roku 1987 a samozřejmě, že ho známe hlavně z legendárního filmu Hříšný tanec. Takové je odpoledne na rádiu MBNO a jaký bylo dopoledne tady u nás ve studiu. Kamarádi, my jsme u nás přivítali herce, scénáristu, bývalého učitele Tomáše Magnuska, se kterým jsme si tu velmi příjemně popovídali, a to nejenom o jeho filmech Bastardi, jejich zatím poslední díl dorazil před pár dny do kin. Pokud jste Bastardy sledovali, určitě víte, že poslední díl skončil tak jako otevřeně. Tomáš Magnusek v roli Majera byl vlákán do pasti nájemného vraha a doteď jsme nevěděli, co se s ním vlastně stalo. Chtěli jsme to z Tomáše dostat, bohužel to se nám nepovedlo, a tak večer nejspíš vyrážím do kina, abych se to dozvěděl konečně. Tenhle ten rozhovor už teď najdete v našem archivu na webu radiomb.cz. Ale co je nejdůležitější, dostali jsme s Davidem nabídku na roli v dalším filmu Bastardů. Nebo dostali, tak jako trošku jsme si o ní řekli, no a Tomáš se toho okamžitě chytil. Samozřejmě víme, jak tohle to dopadá, za chvilku na to zapomene, ale také trochu jsem měl pocit, a i sám Tomáš nás ujišťoval, že tyhle ty věci si pamatuje a že si pro nás osobně dojede, pokud se budeme cukat. No, tak uvidíme. Třeba z nás budou herci nakonec. Herečky, tak to už každopádně jsme dobrý. My ale jdeme do další muziky, než přejdem k filmu. No a já pro vás mám Livingston, Luke Mom, I Can Fly.
1: Radio MB. Posloucháš správně.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Rádio MB. Urč

0: Ve vedlejších rolích David Klesa, Lukáš Náhlovský. No tak třeba už v příštích Bastardech si tohle přečteme v titulcích. Stále tím tak trochu žijem. Tomáš Magnusek nám slíbil role a předpokládám, že u slibu to taky skončí, ale jako střihnul bych si nějakou mikroroli ve filmu. Ne, že ne. Každopádně tady je moje role trochu jiná, neméně skvělá, tak si ji prozatím budu držet. Do 15. vám servíruju muziku jako DJ Boba nebo W. Ještě předtím ale mrkneme na zajímavý způsob, jak znepříjemnit život takovým těm vyčuraným překupníkům lístků na hudební akce. Kapela 30 Seconds to Mars totiž přišla s netradičním způsobem prodeje části vstupenek. Fanoušci si můžou zajistit speciální Humans Only lístky prostřednictvím ověření identity pomocí skenu duhovky. Podle organizátorů má systém zabránit právě bootům a překupníkům, který často vykoupí vstupenky na akci během několika minut a pak je prodávají za samozřejmě výrazně vyšší ceny. Kritici ale upozorňují na otázky soukromí a využívání biometrických údajů. Já si teda myslím, aspoň za mě, že tohleto by málo komu vadilo, ať si mě klidně naskenujou, když to za prvý povede k lepší ceně lístku, no a za druhý, když to klepne přes prsty tyhle ty podnikavce. No a my si dáme muziku tady na Rádiu MB i bez skenování. DJ Bobo letí.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Přeju pohodový den. Zámecký park Kosmonosy čeká po rozsáhlé revitalizaci znovu otevření veřejnosti. Město včera představilo dokončené práce zástupcům regionu i partnerům projektu. Zámecký park by se měl veřejnosti otevřít 1. července. Slavnostní otevření je následně naplánováno na sobotu 5. září. Už tuto sobotu se uskuteční akce Veteránský okruh, která je nástupcem oblíbené akce Veteránem pod Bezdězem. Centrem bude stejně jako v loňském roce volnočasový areál Bakov nad Jizerou. Akce bude připravena jako orientační jízda. Příchozí se ale mohou těšit i na bohatý doprovodný program. Více čtěte na www.veteranskyokruh.cz nebo na našem webu.
0: Sportovní servis.
2: Předvýběr CZ Florbal Mladá Boleslav zahájil přípravu na sezonu 26-27. Kádr úřadujícího mistra Superligy opustili Adam Hemerka a Joachim Lund. Jedinou posilou je Michal Malec z hetriku Brno. Celkem má staronový šéf lavičky Jan Pazdera na startu přípravy k dispozici 23 hráčů. Zprávy končí, na řadě je opět muzika.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmely,

Ruku v ruce jsme se skupinou Starship vstoupili do další hodiny, za námi úterý 15. A já vás ještě jednou zdravím od mikrofonu Rádia MB, které včerejším dnem vstoupilo do nové éry, kde pro vás servírujeme víc devadesátkový muziky, protože ta neumrzí nikdy. Máme taky nový jingly, novou grafiku a zkrátka novou energii. Také jsem rád, že jste u toho s námi a věřím, že si to užíváte tak jako my. S odpoledním úletem budeme užívat ještě do 16. No a pokud si třeba právě teď užíváte jarní grilovačku nebo se na ní chystáte, za chvilku si řekneme, proč právě grilovačka není jenom o tom jídle. Tak zůstávejte s námi, zůstávejte dobře naladění a já pošlu Bad Boys Blue, Michala Hrůzu a teď už Chrise Browna. Fajn poslech!

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Léto na obzoru už za 19 dní, tuším, je tu oficiálně, ale počasí už relativně nějakou dobu přeje a to znamená, že sezóna grilu je v plném proudu. Pár klobásek a krkoviček už jsem letos z grilu sežral, jen co je pravda, ale kamarádi, grill není jenom o jídle. Grill totiž snižuje stres a podporuje bonding, což se dá volně přeložit jako třeba zbližování. Je to ten moment, kdy všichni stojí kolem, někdo otáčí maso, někdo krade načos ještě před servírováním a prostě se zastavíme na chvilku a jsou to najednou takový ty hodiny společně stráveného času. Možná proto grilovačka nikdy není jenom o grilu, je to takovej prostě moderní táborák, jenom místo buřtů jedou stejky, krkovičky, klobásky, sýry, zelenina a sakra, já bych si dal bonding hnedka. Tak jestli rozpalujete grill, napište mi prosím adresu, protože nejlepší jídlo je to, které se sdílí. Amen.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.
2: This one goes out to the one I love.

0: This one goes out to the one I love.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. Posloucháš správně.

90 od Celine Dion, song z roku 1993, ovšem tady jsme si ho dali v trošku novějším kabátě. Byl to remix z roku 2025. Tak přátelé, my jsme se s touhle muzikou posunuli, my jsme se dostali k 16. hodině, no a to znamená, že za malou chvíli už sem za mikrofon pustím Romana. My tu dneska máme úterý 2. června, no a dnes tu máme pár sympatických významných dnů. Je to Mezinárodní den čistého ovzduší, taky Mezinárodní den prostitutek, což v angličtině nezní tak hrozně jako v češtině. Tam je název tohoto dne jakože International Sex Workers Day. A možná se divíte, že dnešní odpolední úlet nebyl právě na toto téma, ale i já mám svoje mantinely a navíc to není zas tak zajímavý téma. Co se mi dneska zalíbilo víc, tak to je National Leave Work Early Day, to znamená den odejdi z práce dříve. Já jsem tady s vámi vydržel až do konce, protože by mi to přišlo rozhodně líto, ale vy si tenhle ten den klidně oslavte, no a právě teď tedy padla. Sveďte to klidně na mě a mazejte z práce někam ke grilu anebo na pivko. I když tyhle dvě věci se navzájem nevylučujou, naopak. Před chvilkou jsme si řekli, že právě grilování je dobré na zbližování, takže skočte za šéfem a běžte se zbližovat. Já už teď jdu předat mikrofon, s vámi se rozloučím, no a těším se na vás zase zítra se 14. hodinou. Jo, a pokud jste nestihli ranní rozhovor tady u nás ve studiu, kdy jsme přivítali Tomáše Magnuska, už teď ho najdete na webu radiomb.cz v sekci archiv. Bylo to zajímavý povídání. Teď už ale slovo převezme Roman. Loučí se s vámi Lukáš Náhlovský. A zítra, čau. Radio MB.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Volnočasový areál Obora Park Kosmonosy informoval o začátku placené sezony, a to od včerejšího dne. Provoz bude probíhat ve stejném režimu jako loni. Podle ministra školství Roberta Plagy je příprava nového zákona o vysokých školách úkol, který nelze dále odkládat. Řekl to u příležitosti jmenování nových profesorů a zároveň apeloval na součinnost a podporu akademické obce.
3: Jako profesorky a profesoři tvoříte vrchol a garanci kvality vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti. Řada z vás jsou stávající nebo budoucí lídři ve vedení vysokých škol. Vaše součinnost a podpora bude tak klíčová a já věřím, že se nám podaří společně čelit výzvám a přirozeným nejistotám, které tato cesta přinese.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalový turnaj o pohár starosty města Benátky nad Jizerou Memoriál Jaroslava Krále se bude hrát 26. a 27. června. Zúčastní se Mladá Boleslav, Jablonec, Vlašim a Dukla Praha. Boleslav v semifinále vyzve Duklu. Zprávy jsou za námi, je časopita muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: hezký den, parťáci, doufám, že si užíváte úterý. Za námi je odpolední úlet a teď už si dáte hodinu s Romanem, u které vás vítám. Luky už o tom také mluvil ve svém vysílání, z něj a také z Davida bude Přátelé herec. Já jsem za to strašně moc rád, že je Tomáš Magnusek hodlá obsadit v dalším díle projektu Bastardi. Hlavně proto, že se jich tady u nás na Rádiu MB konečně zbavíme. Tak doufám, že si Davida a Lukyho všimnou někde v Hollywoodu. Pokud se nepletu, tak nejen Tomáš Magnusek má o ně zájem. Zájem už kdysi projevil také Zdeněk Troška. Přislíbil jim roli ve filmu Slunce, seno, mufloni. Takže nakročeno mají kluci vážně dobře a já jim přeju, aby jim to vyšlo. Herecká kariéra jim začíná a jestli budou dělat herečky tak, jako je dělají tady občas u nás, tak si myslím, že je před nima zářivá kariéra. No a co my ostatní? No, my si budeme nadále užívat při poslechu Rádia MB. Budu pro vás mít skvělé devadesátky, to je jasná věc, ty vám hrajeme rádi. Teď je posílám Gwen Stefani a za chvilku si povíme také o tom, že na Česko se žene masivní dešťová vlna. Středa bude drsná. No počkejte si na to, jsme Rádio MB.
1: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Hezké odpoledne, dnes ještě máme docela dusno odpoledne, jsem si také říkal, že bych mohl vlézt do bazénu, no nakonec jsem tam nevlezl, byla to možná na malou chvíli poslední šance, protože počasí bude jako na houpačce. Český hydrometeorologický ústav upozornil na další vlnu deště, která se žene na naše území. Model naznačuje, že se o slovo přihlásí ještě dnes a potrvá až do zítřejšího rána. Hlavní srážkové pásmo by ale mělo dorazit především během úterního večera a v noci na středu. Takže jo, vypadá to, že sprchne i tady u nás na Mladoboleslavsku, když se přihnaly ty poslední bouřky před několika dny, tak se nám to docela úspěšně vyhýbalo, takže teď je to pořádně prolijeme i tady u nás. Myslím, že to je potřeba a nebál bych se toho, že se nám vysoké teploty nevrátí. Těch si užijeme, myslím, ještě dost a dost. Za chvilku se budeme věnovat také novému obalu, který vlastně od 1. června nabízí Radio MB. Děkujeme za všechny vaše postřehy, za všechny vaše reakce. Za chvilku si o nich povíme více. Pěkné odpoledne.
1: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Bolce.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Kde končí signál? My

úterý vám od mikrofonu přeje Roman. Radio MB se od 1. června snaží být energičtější. No a podle ohlasů, které máme, se to daří. Dostali jsme nespočet e-mailů, také zpráv do chatu, který najdete na našem webu. Psali jste nám i na Facebooku, případně na Instagramu. No jsme rádi, že se vám nový vibe prostě líbí. Naším cílem totiž je vás dobíjet 24/7, tedy non-stop. Být tu pro vás, když zrovna nemáte tu nejlepší náladu, protože těch negativních věcí a těch sraček je kolem nás prostě spousta. Takže chceme být takovým rádiem, které když si zapnete, tak vám prostě bude lépe. Skvělé devadesátky, ale nejen devadesátky, také česká muzika, novinky, pořádné petelice, k tomu nový obal a více informací z Mladoboleslavska, pravidelné soutěže, rozhovory, na to všechno se prostě můžete těšit. My se z toho těšíme, jsme tu pro vás, je důležité, aby někdo nekecal příliš dlouho, jako třeba já právě teď už přes minutu, no jo, vždyť já už se loučím, David už je totiž blízko a bude s vámi mezi 17. a 18. Takže já už vám pouze popřeju hezký úterní podvečer, užívejte si ho právě ve společnosti Davida. No a já budu zase zítra po 16. na značkách, těším se na vás, zůstávejte v dobré společnosti.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodové úterý. Město Mladá Boleslav podpoří hokejový klub Zápůjčkou. Cílem je stabilizace klubu. Zápůjčka bude poskytnuta na dobu 50 měsíců a splácena bude formou pravidelných měsíčních splátek. Poskytnutí je krokem, který má pomoci upevnit extraligový hokej v Bolce jako významnou součást sportovního, společenského i mládežnického života ve městě. Vodící psi budou se svými nevídomými pány po roce opět soutěžit v Liberci. Desátý ročník akce, která bude po šesté i republikovým šampionátem, bude v centru krajského města tuto sobotu. Disciplíny netradiční soutěže navozují reálné situace z běžného městského provozu. Premiérově pro ně organizátoři využijí i autobus.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbalisté už se připravují v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech amerických. Reprezentanti včera dorazili do New Yorku. Ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey, čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. Do šampionátu tým vstoupí v noci z 11. na 12. června a to soubojem s Koreou v Guadalajaře. Zprávy končí, je čas opět na muziku, pohodové úterý.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio. Oh man.

0: Tak, moji milí, je to zase tady, hodina s Davidem, právě teď začíná mezi 17. a 18. hodinou, pokračuje 153. den roku 2026, do konce roku zbývá 212 dní, svátek slaví Jarmilové, no a v této hodině si budeme hrát třeba Fun Factory DJ Mika nebo třeba The Free, no prostě a jasně porce devadesátek tu bude i mezi 17. a 18. Mimochodem, víte, jaký je trend posledních let? Místo jedné dlouhé dovolené si lidé berou víc kratších výletů během roku, prý je to lepší na psychiku i zážitky. No u nás to bude klasika v létě, prostě dovolená, letecká dovolená. A mě by zajímalo, plánujete jedno velké léto nebo víc menších útěků? Klidně mi napište do našeho chatu na webu www.radiomb.cz. Krásný den vám od mikrofonu přeje David.
1: Radio MB.

0: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.
1: Check it out.

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz. Rádio

Pustili jste se Rádio MB, 1.90 střídá druhou, do toho kořeníme nějakou tou novinkou. Je to jasný a jasný je taky, že v téhle hodině vám řeknu o dalších trendech. Tak třeba průměrná pozornost na internetu se zkracuje a proto dál dominují krátká videa, takzvaný Reels, TikTok anebo Shorts. Dnes často rozhodnou během prvních několika sekund, jestli divák zůstane. A co vy, máte rádi rychlá videa nebo si ještě pustíte klasický další pořad? Já teda sám na sobě jsem zjistil, že mě prostě dlouhý videa nebaví. Ani náhodou. No, každý to má jinak. Tady máte muziku. Rádio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Skvělý den s rádiem MB. Tak co, posloucháte společně s námi skvělý devadesátky. Mimochodem, to je trend dnešní doby. To, co jsme nosili nebo poslouchali před lety, je teď zase v kurzu. A občas je toho docela návrat do mládí. Co vy máte, co jste dřív milovali a teď se to zase vrací? Tady u nás na rádiu MB máme skvělé devadesátky, které vám hrajeme 24 hodin denně. Teď se loučím a těším se na vás naslyšenou opět zítra po 9. hodině dopolední. Mimochodem, pokud jste dnes dopoledne nestihli rozhovor s režisérem série Bastardi, tak se určitě poslechněte na našem webu, v archivu už je. Mějte se moc krásně.
1: Rádio MB. Posloucháš zprávy.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Přeju pohodový den. Zámecký park Kosmonosy čeká po rozsáhlé revitalizaci znovu otevření veřejnosti. Město včera představilo dokončené práce zástupcům regionu i partnerům projektu. Zámecký park by se měl veřejnosti otevřít 1. července. Slavnostní otevření je následně naplánováno na sobotu 5. září. Už tuto sobotu se uskuteční akce Veteránský okruh, která je nástupcem oblíbené akce Veteránem pod Bezdězem. Centrem bude stejně jako v loňském roce volnočasový areál Bakov nad Jizerou. Akce bude připravena jako orientační jízda. Příchozí se ale mohou těšit i na bohatý doprovodný program. Více čtěte na www.veteranskyokruh.cz nebo na našem webu.
0: Sportovní servis.
2: Předvýběr CZ Florbal Mladá Boleslav zahájil přípravu na sezonu 26-27. Kádr úřadujícího mistra Superligy opustili Adam Hemerka a Joachim Lund. Jedinou posilou je Michal Malec z Hetriku Brno. Celkem má staronový šéf lavičky Jan Pazdera na startu přípravy k dispozici 23 hráčů. Zprávy končí, na řadě je opět muzika.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál?
1: My jsme všude.
2: Rádio MB.

0: hezký úterní den. Veřejnou dopravu a plynulost provozu v Bolce pomáhají zlepšovat také evropské peníze. Právě o využití prostředků z programu IT jednali v Praze zástupci Evropské komise, ministerstva dopravy a největších českých měst. Mladou Boleslav zastupoval vedoucí odboru řízení projektů Jiří Beránek. Město od roku 2022 získalo přes 230 milionů korun na rozvoj moderních telematických systémů. Inteligentní řízení dopravy dnes funguje na desítkách křižovatek a dokáže reagovat na aktuální dopravní situaci. Systém zároveň pomáhá autobusům MHD nebo vozidlům integrovaného záchranného systému, kterým usnadňuje průjezd městem. Právě mladoboleslavská telematika byla při jednání označena za jeden z úspěšných příkladů moderní dopravy v českých aglomeracích. Zástupci Evropské komise navíc začátkem května navštívili přímo Mladou Boleslav, kde se s fungováním systému osobně seznámili.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.

0: la song.
1: Radio MB.
2: Posloucháš správně.
3: Víš, že se vrátím domů.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Rádio MB. Rytm.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB.

0: signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: Bylo 20 hodin. Rádio MB.
0: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Rádio MB.
1: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude sweet, tak jak má být.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Urč.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: kanalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.

říkaj, jednou přijde štěstí tvý. A pak si stála ve dveřích, řekla si jenom, já vidím to, co ty.

sám v poli byt větší než dva domy. Když tu nejsi se mnou, vidím jenom démony. Na mý duši prázdno, nevím jak je říct mám. Přitom je to pár slov, miluju tě moc, moje lásko. Víš já, dým po mém bytě mráz, všude kolem mám myšlenky na tebe já.

díky tobě pořád dejchám. Nikdy jsem nevěděl, co je mítra. Nevím, jak ti říct mám, když tu nejsi, všechno kolem mě umírá. A díky tobě pořád dejchám, nikdy jsem nevěděl,

Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.